Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Všetko je v rukách Antonína Panenku. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemians. Panenka.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot

0: Posloucháte
1: Color Music Radio.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 7 minut po 8. Dneska je úterý 25. srpna. Svátek nám slaví Radimové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně zataženo. Ojediněle můžeme potkat ale také polojasno. No a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 11 až 16 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 18 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom teploty kolem 12 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešním ranním vysílání pořadu Frikolora je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky, to je to nejdůležitější a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od Das FX If Only. No a v tomhle rytmu se ponese celá první část. V druhé části je, jelikož je dneska úterý a proběhne houseovej speciál. Novinky z posledního týdne v druhém DJskym mixu ranního pořadu. No a jak jsem zmiňoval, novinky, které vyšly v posledních 7 dnech. Před 9. a 10. hodinou přijde na řadu taky rubrika Frikolora Infos, tedy informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Hieroglyphics, I You Never Know, čekají nás Gangstar. Pět a 20 minut po 8 hodině posloucháš Color Music Radio, pořad

Dtano a Anix, ty jsou nezaměnitelný, taky Pulpose a nebo Komega. No a my budeme pokračovat peckou od Funk the Beast Freak Mode. Časomíra ukazuje 47 minut po 8 hodině, to znamená, že se nám nezadržitelně blíží informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Rubrika Freakolora Infos je už za dveřmi.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, Časomíra tady ve studiu ukázala 57 minut po 8 hodině. Dneska je úterý a to konkrétně 25. srpna. Svátek nám slaví Radimové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes slibují převážně zataženo. Jen ojediněle by mohlo být někde polojasno, výjimečně dešťové přání. No a ranní teploty, ty by měly být v tuhle chvíli mezi 11 až 16 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 19 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom 12 až 16 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Když se sny potkají s možnostmi, ano, proč jsou zážitky po 45 lepší než ve 20? Ve 20 máme hlavu plnou snů a plánů, ale často nám chybějí prostředky, zkušenosti nebo odvaha proměnit je ve skutečnost. Po 45 naopak mnozí získávají to, co jim dříve scházelo. Větší finanční jistotu, životní nadhled, ale také jasnější představu o tom, co opravdu chtějí zažít. Není proto překvapením, že právě ve středním věku mohou některé zážitky působit intenzivněji, svobodněji a být ve výsledku mnohem hodnotnější než ty, o kterých jsme kdysi snili. Přestože je mládí tradičně spojováno s dobrodružstvím, spontánností a nezapomenutelnými zážitky, stále více výzkumů ukazuje, že spokojenost se životem a schopnost prožívat radost přicházejí mnohem později. S věkem přibývá nejen zkušenost, ale také větší psychická odolnost, lepší znalost vlastních potřeb a schopnost soustředit se na to, co člověka skutečně naplňuje. Více peněz, více možností, méně potřeby někomu něco dokazovat. Zkušenosti pomáhají překonávat strach, zážitek přizpůsobený potřebám a nové příležitosti. No a jdeme dál. Další informaci, kterou mám. Drogy téměř na každém rohu. Kontroly odhalily děsivý stav v Česku. Téměř 1000 kontrolovaných provozoven, v 63% z nich tedy porušení zákona a bezmála 900 zdokumentovaných protiprávních jednání. Výsledky akce Korun jsou těžko stravitelné a premiér Andrej Babiš to řekl nahlas. Situace s návykovými látkami v Česku je děsivá. Těžko s ním prý nesouhlasit. Za pultem i v každém chytrém telefonu. Kontrolní akce zaměřená na nelegální nakládání s kratomem a syntetickými psychoaktivními látkami odhalila rozsah problému, který si je zjevně dlouho přehlížen. Úřady zajistily téměř 500 000 výrobků a další, tedy více než 17 000, nařídili jejich likvidaci. Kontroly navíc ukázaly, že velká část analyzovaných výrobků obsahovala nebezpečné látky od hašiše a konopí přes kratom až po syntetické kanabinoidy. Co je však nesporné, ministr vnitra Lubomír Metnar potvrdil, že se akce nezastavila u kamenných prodejen. Úřady prověřovaly také riziko

0: Údaj zaujal vědce, kteří sledovali stravovací návyky více než 31 tisíc dospělých Američanů. Čím později lidé během dne přijali první kalorie, tím vyšší úmrtnost se v datech objevovala. Nejvýraznější rozdíl vědci zaznamenali u lidí, kteří se k prvnímu jídlu dostali až popolední. Neznamená to ale, že kdo začne snídat v 7, automaticky získá několik let života navíc. Pozdější stravování bychom měli interpretovat jako potenciální ukazatel rizika a možná i ovlivňovatele chování, nikoli jako definitivní důkaz přímého kauzálního účinku, upozorňuje hlavní autor studie. No a píšou tady ještě, že výsledky přesto zapadají do rostoucího množství poznatků, podle nichž našemu organismu nemusí být jedno jen to, co jíme, ale kdy to jíme. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky a maskot, nový parťák pořadu Frikolora, který ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot. Přátelé, tohle byly první Frikolora Infos, první hudební část je taktéž za náma. Teď nás čeká krátký reklamní blok. A po něm novinky ze světa houseový muziky. Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou dobrý ráno. Posloucháš pořad Frikolora, kde jinde než na Color Music Radio.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Cajda Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Tohle byly Disco Balls a jejich Legend Rise, teď už Funka So a Promise. Posloucháš houseový speciál tady na Color Music Radio každý úterý mezi 9 a 10 hodinou. Novinky z posledního týdne, aktuální pecky, které byly vydané v posledních 7 dnech.

20 minut po 9. posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, a včera ještě ve švýcarský Silva Planě, dneska už zpátky v domácím prostředí. Tady aspoň tedy u nás vysvětlo sluníčko, ale

Fader Funk, parádní věc, dnešního rána další novinka, Blue Notes, Rafael Ciavolino Remix, no a čeká nás doručení funku, a.k.a. tedy Delivery the Funk a Rick Marshall, už za chvíli na Color Music Radio.

kámoš, žil moc jakej Buček, vyrazí s celou rodinou se podívat na vystoupení, a to nejen moje, ale samozřejmě jaký činasky a společný, což je hudební přesah. Hipopeři chodí na činasky, přátelé. Ano, i tohle se může dít.

Delivery the Funk a další novinka, jak jsem už zmiňoval. Rick Marshall. Za chvíli Reed Rothschild a jeho novinka You Get Down. Color Music Radio.

Trikolor, a.k.a. ranní škrábání, živý DJský mixy, jsem tam nějaký ten scratch, aktuální novinka z posledního týdne, to všechno mezi 9. a 10. tady u nás na Koloru.

hodině Deep Inside a Melody Man. Čeká nás Max Daleho, Glitching in the Funk. Posloucháš Color Music Radio za gramofonama a mikrofonem DJ Freaky, tak jako každý všední den mezi

No a samozřejmě nesmíme zapomenout na parťáky, dneska je úterý. No a my už od příštího měsíce

Takže pokud jste soutěživý, tak nejen to, že teď na konci měsíce přijde opět tedy cena od Madfingeru, tak od příštího měsíce se do soutěžení zapojí právě další parťák, a to firma Mascot.

tremendous room.

Časomíra tady ve studiu ukazuje 53 minut po 9. hodině, to znamená jediný ten čas věnovaný muzice tady pro dnešní den v rámci pořadu Frikolora vypršel. Je úterý 25. srpna, svátek nám slaví Radimové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně zataženo. Jsem tam také teď se ukázalo deštivo a výjimečně by mohlo být polojasno. Tak by to dnes na našem území mělo vypadat. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní měly být kolem 11 až 16 stupňů. V odpoledních maximech 19 až 23, k večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom teploty kolem 13 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Když se sny potkají s možnostmi, proč jsou zážitky po 45 lepší než ve 20? Ve 20 máme hlavu plnou snů a plánů, ale často nám chybějí prostředky, zkušenosti nebo odvaha proměnit je ve skutečnost. Po 45 naopak mnozí získávají to, co jim dříve scházelo. Tedy větší finanční jistotu, životní nadhled, ale také jasnější představu o tom, co opravdu chtějí zažít. Není proto překvapením, že právě ve středním věku mohou některé zážitky působit intenzivněji, svobodněji a být ve výsledku mnohem hodnotnější než ty, o kterých jsme kdysi snili. Přestože je mládí tradičně spojováno s dobrodružstvím, spontánností a nezapomenutelnými zážitky, stále více výzkumu naznačuje, že spokojenost se životem a schopnost prožívat radost přicházejí mnohem později. S věkem přibývají nejen zkušenosti, ale také větší psychická odolnost, lepší znalost vlastních potřeb a schopnost soustředit se na to, co člověk skutečně chce. Více peněz, více možností, také méně potřeby někomu něco dokazovat. Zkušenosti pomáhají překonávat strach a zážitek přizpůsobený potřebám. Nové příležitosti. Pohled na střední věk se v posledních desetiletích tedy výrazně proměnil. Ještě před několika generacemi představoval období postupného útlumu. Dnes je naopak pro mnoho lidí časem nových začátků. No a my jdeme dál. Další informace se týká drog. Ano, přátelé, drogy téměř na každém rohu. Kontroly odhalily děsivý stav v Česku. Téměř 1000 kontrolovaných provozoven v 63%. Z nich porušení zákona a bezmála 900 zdokumentovaných protiprávních jednání. Výsledky akce Korunt jsou těžko stravitelné. A premiér to řekl nahlas. Situace s návykovými látkami v Česku je děsivá. Těžko s ním nesouhlasit za pultem i v každém chytrém telefonu. Kontrolní akce zaměřená na nelegální, tedy nakládání s syntetickými a tedy psychoaktivními látkami nebo třeba kratomem, odhalila rozsah problému, který se zjevně dlouho přehlížel. Úřady zajistily téměř 500 000 výrobků a u dalších více než 17 tisíc nařídili jejich likvidaci. Kontroly navíc ukázaly, že velká část analyzovaných výrobků obsahuje nebezpečné látky od hašiše a konopí přes kratom až po syntetické kanabinoidy. Co je však nesporné, ministr vnitra Lubomír Metnar potvrdil, že se akce nezastavila u kamenných prodejen. Úřady prověřovaly také rizikové internetové domény a internetové obchody nebo prodejní automaty. Problém tedy nevidí jen za pultem trafiky, žije totiž v každém chytrém telefonu a doručuje se až domů. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká, hlídáte si, v kolik snídáte. Velká studie spojila čas prvního jídla s tím, jak dlouho budete žít. Když se mluví o zdravé snídani, obvykle se řeší hlavně to, co si člověk položí na talíř. Rozsáhlá studie více než 31 tisíc dospělých, ale naznačuje, že roli může hrát také čas. Vědci sledovali první i poslední jídlo dne a následně úmrtnost. Výsledky ukázaly výrazný vzorec.
Zároveň však varují před jednoduchým návodem, kdy přesně bychom měli jíst. V kolik hodin jste dnes poprvé jedli? Právě tento zdánlivě banální údaj zaujal vědce, kteří sledovali stravovací návyky více než 31 tisíc dospělých Američanů. Čím později lidé během dne přijali první kalorie, tím vyšší úmrtnost se v datech objevovala. Nejvýraznější rozdíl vědci zaznamenali u lidí, kteří se k prvnímu jídlu dostali až po poledni. Neznamená to ale, že kdo začne snídat v 7, automaticky získá několik let života navíc. Tedy později stravovací bychom měli interpretovat jako potenciální ukazatel rizika a možná i ovlivnitelné chování, nikoli jako definování důkazu přímého kauzálního účinku. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu, ale nejen tady ve studiu, ale třeba i na cestách, jako třeba včera ve Švýcarsku, je firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A novým parťákem pro tenhle měsíc je taky firma Maskot. Ty, co ví, jak to zabalit a odfiltrovat. Ano, přátelé, Maskot, tedy novým parťákem pořadu Frikolora. Je přesně 10 hodin, já mám pro vás smutnou zprávu. Martin dnes stejně jako včera nebude vysílat, takže budete muset dnes ožilit opět Holiday Edition. Já doufám, že zítra už to všechno půjde podle plánu, tak jak jste zvyklí, a my si opět zavoláme a předáme si vysílání pořadu Frikolora na Holiday Edition. Pro dnešní den já se s váma loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Radia a naslyšenou opět zítra po 8 hodině. Díky za pozornost.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
6: Máme nejlepší ceny.
5: Více

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Yeah.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací, postelí a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.

0: Ronald Reagan, you solemnly swear.
1: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
1: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Příjemné odpoledne na vlnách Color Music Rádia. Já vám srdečně přeji, Lukáš Kolíbal startuje polední menu, přeju všechno dobrý, zdravím Martina Svátka a samozřejmě vás všechny, kdo posloucháte Color Music Rádio právě teď a tady. A Podjel Scott následuje, moje oblíbená parta jménem Tribe Called Quest.

Let them know, ok, Roxy a Chalituna, Check the Rhyme, takovýhle parádní freestyle, posloucháte v polední menu na Color Music Radio se vzpomínkou na skvělý koncert Chalituny minulý rok v rámci Boomboxu s jeho kapelou. Boží, to bylo naprosto. By the way, blíží se další Boombox, který bude už poslední neděli v květnu a představí hned dvě party z Ameriky, a to sice z Brooklynu dorazí Smith & Wesson a z Los Angeles dorazí Blue and Exile, což je rapper a producent, který vydali minulý týden výborný nový album, který už jsme zařadili do album týdne. A vy máte ještě jednu příležitost, a to sice ve středu od 20. hodiny si tuto desku pustit, a rozhodně tak udělejte tady u nás na Koloru, protože ten jejich koncert bude naprosto famózní. Takže ať už máte rádi 90-kový klasik boom-bap a la Smith & Wesson, anebo spíš novější rap, tak si rozhodně poslechněte Blue and Exile a doražte poslední květnovou neděli do Prahy na loď jménem Cargo Gallery. Teď v pátek v Praze vystoupil Redman, viděl jsem na jeho Instagramu nějaký docela nadšený videa toho, jak pozdravuje Prahu a jak si to tady užil, a zároveň v červnu dorazí do Prahy KRS-One, takže co teďka uděláme, je, že si dáme Redmana a KRS-One v jednom tracku. Tak stay tuned, držte si klobouky.

je věc jménem Venku. Už skrečuju DJ Aka, zdravíme celý Ty nikdy label. Bajduji, zahlídnul jsem někde, že Restovský bude mít open air show před Crossem, duším, že někdy v červnu. No a toto už je zajímavý mashup reggae, dancehallu a hiphopu, týpek, který si říkám Black Hero, a v tomto songu mu hostuje Jadan Blackamore, věc jménem Tough Times. Posloucháte Polední mediny na Color Music Radio za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. To znamená, když přijde Tough Time na cokoliv, co souvisí s Applem, tak doporučuji právě MacParts.cz, protože dali mi dohromady i věci, které byly solidně politý, rozlitý a tak dále. Tak MacParts.cz, zdravíme Jindru. A tohle je Black Hero a Blackamore.

Saya. Proto Jazz, jeho novýho alba, v tomhletom songu, v tomhle singlu hostoval Damien Marley, song se jmenoval At We Feet, u našich nohou, s krásným zeleninovým videoklipem. Předtím to by the way byl taky Damien Marley, ale s Baby Chamem a se Stevenem Marleym. A když už teda Marleyovic a když už v úterý je vzpomínka na květnový povstání roku 1945, tak vybírám z alba Boba Marleyho Uprising, neboli povstání, věc, která popisovala tehdejší realitu, ale vlastně velmi nadčasová, možná i dnes. Poslouchejte pozorně, Real Situation, Bob Marley and the Wailers a Polední meny.

Sakra, nadčasový. Podívejte se na reálnou situaci. Jeden národ válčí proti druhýmu. Kde to všechno začalo a kde to všechno skončí? Tak, jak mi to připadá, totální destrukce, jediné řešení a nikomu to nepomáhá a nikdo je nemůže zastavit. And no use, nobody can stop them now. Sakra nadčasový, ne? Bob Marley and the Wailers. Tak to v rámci té vzpomínky květnového povstání a zároveň v pondělí, nevím, kdo tohle to načasoval, ale v pondělí je Den Star Wars.

Tak s přáním toho, aby jsme trošku se probudili v tom kolektivně, že vlastně války nikomu nepomáhají, možná tak spekulantům a zbrojařům a tak dál a moci pánům, ale že věřím toho, že 99% lidí na planetě, možná i mnohem více, 99,8 si přeje mír a stabilitu a pokud se nenechají zbláznit do nějakých magořin, tak tolerujou jeden druhýho. Tak s přáním míru pro naši nádhernou planetu. Znova vzpomínám na ty kosmonauty, ne, jak obletěli ten měsíc a jak ta věc, která jim došla jako první je, hele, my jsme tady všichni sakra propojení a je to velmi vzácný ekosystém, v kterém tady žijeme který funguje a který si jednak těma válkama samozřejmě, ale taky mnoha způsoby zbytečně devastujeme. Tolik Otec Fúra pro dnešní den a zároveň ale s připomínkou a přáním míru a toho, že ten mír začíná u nás samých. Že nemůžeme změnit nikoho zvenku, ale můžeme začít proměňovat sami sebe a začít vibrovat, rezonovat energii míru. A na to jsou nejrůznější techniky. Jedna z věcí je toho, že jsme si vědomí svého bytí, svých myšlenek, svých pocitů a neidentifikujeme se s nima. Tak jednak taková zajímavá knížka od nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem tohoto pořadu, teď se mi to hodí do krámu, Zvídavá bdělost, příručka meditace vhledu, u kterého to celý začíná. Vteřinku, Rafi. 31 meditací pro každý den a tady otáčím na 15. den. Prozkoumávejte a učte se z toho. Jste bdělí. Ověřujte, zda jste bdělí a zda má uvědomování správný náhled. To znamená, jestli chápe, že všechno, co se děje, jsou přirozené procesy. Pokaždé, když sledujete jakoukoliv nepříjemnou emoci, prozkoumávejte ji do nejmenšího detailu a učte se z ní. Žádná náročná emoce nemůže zesílit, pokud ji důkladně pozorujete do nejmenšího detailu. Chtění, odpor a nevědomost pak nemohou pozvednout své hlavy. Objeví-li se hněv, chápejte ho jako přirozený proces, jako něco, co se jen děje. Neberte si na to hněv osobně, jenom ho pozorujte a zároveň chápejte, že to nejsem já, to není moje. Tímto způsobem můžete stát od hněvu stranou a nahlížet na něj jako na přirozený proces. Zbuďte v sobě hodně zájmu, abyste mohli hněv prozkoumávat a dozvědět se o něm co nejvíce. Chápejte hněv nikoli jako něco, co se mi děje, ale jako přirozený jev, který je společný celému lidstvu. Jak můžete pohlížet na hněv jako na váš, když jsou všechny emoce prožívány bez výjimky všemi lidmi, mají povahu dhamy. Jsou to přirozené principy a objekty. Tolik kratoučká ukázka z 15. meditace. Z těch 31, který jsou v knižce Zvídavá bdělost, jejímž autorem je barmský autor takového zajímavého jména, který kdo mi z vás napíše na kolor na lukas@radiocolor.cz, tak se dostává do slosování o tuhle knížku, anebo si ji můžete rovnou pořídit na dharmagaia.cz. A teď pozor, Hvězdné války a la Melbourneská orchestra.

0: Peace.
1: Přesně tak, Give a Peace a Chance. Song, který můžete znát hlavně od Johna Lennona, tady v podání Louise Armstronga a jeho přátel. Tak v navaznosti na to téma týdne, že jo, vzpomínka květnového povstání a konce války, nezačínejme žádný další, poučme se ze svých chyb, jako lidstvo v ideálním případě. Tak, Otec Fúra dneska hostem, Lukáš Kolíbala v rámci poledního menu, posloucháte Color Music Radio, blížíme se do finále. Měl bych ještě poděkovat Rovito Ice Cream, který mě zásobují skvělýma zmrzlinama. Vždycky sezóně luxusní čokoládový, arašídový a jahodový, nově taky v kornoutech, který jsou bez cukru, který jsou bio a raw a který je vyrábí na Šumavě a distribuují do celé Evropy a tady v Čechách možná o nich nemáte ani ponětí, tak vřele doporučuji, mají to ve vybraných sítích a ta název se píše RA2TV jako raw. I to, rowito.cz jsou jejich stránky. Tak Ondro, díky, zdravím na Šumavu. A teďka zpěvačka, která se jmenuje Ayana Lee, kterou jsem objevil díky filmu Spike'a Leeho, Highest to Lowest, nejnovější film od Spike'a, který najdete na Apple TV a v kterém hraje Denzel Washington, majitele jednoho velkého hudebního impéria v New Yorku, který mu se to tak nějak jako začne skládat, celý jak domeček z karet. A je to velmi zajímavý film, napínavý film a hodně věcí vás donutí přemýšlet, o hodně věcech, jako kterým chcete vlastně věnovat pozornost a který chcete podporovat. Tak to je ten příběh toho Denzla v tom filmu, doporučuji Highest to Lowest a hlavní song toho celého filmu, který má mimochodem výtečný soundtrack, je právě zpěvačka jménem Ayana Lee. Tak tenhle song Highest to Lowest, ať to máte na High Vibration, tenhle ten novej týden, vám srdečně přeju. By the way, v pondělí ještě slaví Květoslav a Florian, vedle star, den Star Wars, je to taky den hasičů. Kdo posloucháte v úterý, tak slaví Claudius a den hygieny rukou porodních asistentek a rovnoprávnosti handicapovaných, luna ve střelci, oheň, element u rostlin, plot, u nás u lidí rozejbávejme stehna, boky, křížové kosti, pohyblivost a utužujeme svý zdraví pohybem v ideálním případě, protože pomocí pohybu sami sebe léčíme. Pohlaďte se svý nohy od palců až k hýždím, nosí nás. Tolik kalendář krásný paní a tady podtitul ještě nezapomeňte žít, radovat se a milovat. To byl Otec Fúra, Admirál Kolíbal a tady Ayana Lee a polední menu.

0: Fina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Byly 2 hodiny.
6: Hudba všech barev.
7: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: rychlý a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: You know something?
9: Color Music Radio.
8: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
10: New Music Tuesday.

0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více

0: To je sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a ravito.

0: New Music Tuesdays.
1: I'm rich, bitch!
2: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na Tele FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Euro Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

Couch Club, jejich Time, to je věc, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Cowork Music Radio a také na Radio Hey, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, kde si každý týden hrajeme dávku muziky 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a také Postpunku. Tenhle týden vás čeká další příjemná muzika, dáme si Midge Jura a jeho verzi skladby The Man Who Sold the World, která původně pochází od Davida Bowieho a celkem známý je taky cover od Nirvány, ale tahle osmdesátková verze je tak trochu zapnutá, tak si ji tady připomeneme. Také tady budou DD a This Is The Day, no a jako první taktéž velice a neprávem zapnutá kapela Associates, která pocházela ze Skotska, měla spoustu pěkných věcí, ale asi největší peckou od nich je tahle vynikající věc Club Country tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

This is the day, tak to bylo DD a tady v New Wave a my si dáme další muziku. New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku let 70. a 80. Čekají vás Flock of Seagulls a Standing in the Doorway z jejich první desky z roku 82. Taky tady budou Ice House a ze stejného roku skladba Great Southern Land. No a dáme si taky kapelu Real Life a jejich Face to Face tady v New Wave.

Great Southern Land, tak to bylo Ice House. Australská kapela, dneska tady máme celkem trojici australských kapel New Wave, protože jsme si hráli Real Life, teď Ice House a čekají vás taky Men at Work a jejich Overkill. Potom tady budou The Box a Walk Away, no a také se podíváme do Francie za skupinou s názvem Partenaire Particulier a stejnou skladbou, to byl taky celkem velký hit francouzské New Wave v 80. letech. Ale teď na začátek Men at Work z Austrálie a jejich skladba Overkill tady v New Wave.

Taky ve Francii se dělala pěkná new wave asi po 80. letech, tohle kapela Partené, Particulier. No, francouzština není moje silná stránka, nicméně doufám, že vás baví muzika tady v new wave a dáme si další kousky. Podíváme se teď do Jugoslávie na kapelu Preokazaliště a jejich skladu Moderná děvojka a potom i do hudby časů novějších, konkrétně do roku 2016, kdy kapela Chromatics, která taky dělá skvělý ten new retrowave styl, vydala skladbu Sherry a tu si dáme tady v new wave. Jako první ale Preokazaliště a tahle ta jugoslávská záležitost z 80. let, taky velice povedná tady v new wave.

Tak to byly Chromatics a jejich Sherry, tady New Wave. A my si dáme závěrečnou věc pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu. A za týden u dalšího dílu New Wave opět naslyšenou na Core Music Radio i Radio Hey. Teď se podíváme do Sovětského svazu. I tam se dělal zajímavý synthpop a tohle je jedna z těch asi nejslavnějších věcí, které tam tehdy vznikly. Kapela Allianz a Nažere. Já vám přeju příjemný poslední dalšího vysílání. No a dáme si New Wave opět.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Zamba. Toro Diongo.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: ones that's true. Knowledge. They all know who. Dedication to my whole crew. They all know who. Nia, the ones that's true. Dedication.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Jo, tenhle song pravděpodobně znáte od Genesis. Tady v reggae podání Dwayna Stevensona na rhythmu, který se samozřejmě jmenuje Think Twice. A existuje na něm hafo moc povedených verzí. Dwayne Stevenson nahrál jednu a přímo ten cover z toho originálního textu, ale pak je tady třeba Luciano nebo taky Fontana Mojo, kterýmu bych rád věnoval dnešní úvod.

prosit porozumění o spolupráci na Redmu Think Twice. Tohle byl Luciano Messenger a teď už slíbený Fantan Mouja, který žil před pár dny, měl pohřeb. A na tomhle rytmu nahrál velikánský hit jménem Rasta God Soul. Rest in peace, Fantan Mouja.

Fantan Mojia se narodil jako Owen Moncrief 5. srpna 1975 v St. Elizabeth na jihozápadě Jamajky. Vyrůstal na venkově a než se začal živit muzikou, vystřídal řadu manuálních prací, mimo jiné myl okna nebo pracoval jako pomocný dělník. Ještě když chodil do školy, zkusil prorazit v talentových soutěžích pod jménem Matkila a pomáhal tahat bedny třeba u sound systému Kilimanjaro. První vlastní studiovou příležitost s ním natočil Tristan Palmer a byl to song jménem When I Rise. Ale až teprve setkání s Joe Bogdanovičem a spolupráce s jeho labelem Downsound Records mu zásadně odstartovali mezinárodní kariéru, která z něj udělala jedno z nejvýraznějších men jeho doby. A mluvíme o době začátku nového milénia, kdy se na Jamajce rodila velká nová vlna conscious reggae. Vedle Fantana právě Luciano, Sizzla, Capleton,

Rastafarian Bobo Dread. A měli jsme možnost toho zažít i v Praze někdy, když to bylo 2012, jo. Za doprovodu rakouských kapely House of Rhythm a taky polských doprovodných zpěvaček iGrades dorazil do pražského Lucerna Music Baru a společně s ním tam byl iWayne. Moc rád na ten čas vzpomínám a právě tehdy už měl tyhle ty velký hity jako právě Rasta God Soul nebo Stronger nebo Stay Positive a další. Vám už měl teďka tady dávno hrát jeden z těch songů, jenomže se nepustil, takže technika si zase vzala slovo, že to dneska bude tedy celý trochu spontánní, a trochu jinak a nicméně trošku jsme ochutnali aspoň z prvních z prvního tracku, z toho jeho největšího hitu a dodávám ještě co, že se to vlastně stalo, protože on by teďka teprve v srpnu slavil 50. narozeniny, takže vlastně velmi mladý interpret, nicméně 14. července opustil hmotný rozměry po nějakých zdravotních komplikacích, které se mu už nějakou dobu táhly, které souvisely s jeho srdcem. Takže odešel 3 týdny před svými 50. narozeninami v Kingstonu v nemocnici vlastně těsně po návratu z koncertu ve Spojených státech a zároveň těsně před tím, než měl letět do Evropy na vystoupení na německém festivalu Reggae Jam, kde mu udělali velký tribut, potom postavili mu tam sochu a dali tam speciální set s jeho songama, protože ty jeho songy vlastně dá se říct, že jsou velmi nadčasový a chytlavý i 20 let po jejich vzniku a podle toho se pozná prostě z mýho pohledu kvalitní muzika, že vás osloví bez ohledu na čas, kdy to zrovna posloucháte. A uvidíme, jestli se nám teďka pustí ten playlist znova, aby jsme si pustili od Fontana ještě něco. Teďka v premiéře, která výjimečně probíhá v neděli 16. srpna 2026 výjimečně, protože normálně ty premiéry jsou vždycky v úterý večer, ale někdy se stane taková situace, jako právě třeba dneska, že konečně můžu odvysílat naživo a právě v neděli večer a nejde to v úterý. Takže kdo posloucháte v úterní repríze, tak srdečně zdravím a teď už zase bude po takový prázdninový jak se tomu říká prázdninovýmu programu tak už zase bude intenzivnější pravidelně jednou týdně Reggae Music tady u nás na Koloru, buď v neděli večer po 22. hodině nebo v úterý po 21. každopádně tady Phantom Moja Tribute.

Tak, další z velkých hitů Fontana Moja jménem Hungry, popisujícího realitu mnoha lidí nejenom na Jamajce a v zemích takzvaného třetího světa, že prostě mají hlad. A papírku, za který by se mohli koupit nějaký jídlo, je málo. A Fontan, stejně jako vlastně mnoho dalších reggae interpretů, jsou samozřejmě sociálním hlasem ghetto music. A vlastně do téhle party spadá i následující song, který můžete stáhnout na jamajský government a stejně vlastně tak asi mnoho dalších zemí po světě.

z velkých hitů Fontana Mojo, kterému věnujeme úvod dnešního Jam Music Reggae Session, na Build a Great Man, duet s Jack Jurem. A tady mám ještě jeden, vlastně dva kousky mám před sebou z jeho tvorby, to bych rád představil posluchačům Glor Music Radio. A pořadu Jam Music Reggae Session, tenhle song se jmenuje Hail the King, začíná v rytmech Naya Bingy, který má Rastamani používají

jednoho z hitů, který jsme si teďka zahráli. Já přidávám ještě jeden love song, který možná mnozí neznají, nicméně ho mám na 7-palcovém singlu a do dneška mě hodně baví. Love Grows, láska roste. A přesto, jak jste slyšeli, jako měl kadenci, když zpíval o korupci, když zpíval o tom, jak jeho kámoši mají hlad v getu, tak najednou střihne takovýhle love song, tak Fanta měl široký rozpětí a velký srdce. Tak vzpomínáme s poděkováním za všechnu jeho skvělou muziku. All lovers get ready.

Fantan Moja, věc jmenem Love Rose. Přidám ještě jeden song. How can I be ungrateful? Jak bych mu být nevděčnej? Duet se Zarebem.

0: Jo, ještě jeden pozdrav od Fantana pro posluchače Color Music Rádia.
1: 90.7 FM, lad, lad, lad, Fantan Moja represent.
0: Tak, to byl tribut pro Fantana Moja, kterýho žel už nový songy neuslyšíme, nicméně zůstalo tu po něm pěkných pár hitů, tak aspoň ochutnávka jeho tvorby v uplynulý půl hodině na Color Music Radio. A teď se dostáváme do dalšího segmentu, který se věnuje novým album. A teď v pátek 14. srpna vyšlo nový album od jamajský rastamanky, který se přezdívá Faya Muma, neboli Ohnivá máma. A řeč je o paní jménem Queen Africa. Mimochodem dcera legendy Ska Derricka Morgana. A ta vydala nový album, který se jmenuje Breath of Life, neboli Dech života. A já vám pustím několik ukázek premiérově na Koloru právě teď a tady. Doufám, že máte volume doprava, protože tahle muzika to potřebuje pořádně oroštovat. Teda, ne, že potřebuje, ale bude to líp rezonovat.

0: your head.
1: Bram, bram, bram, bram, bram. Nový album, čtvrtý studiový album Queen I'm Freaky, přezdívaný Faya Muma. Na této desce spolupracovala s producentem, který se říká Junior, nebo který se jmenuje Junior Brown a říká si I am na Rush. A zároveň na tom spolupracoval i Steven Raga Marley. Na této desce Bread of Life najdete 13 songů a i několik zajímavých hostů, nicméně Afrika v tomto případě vsadila spíše na přátelé, než na to, aby tam zvala nějaký velký jména. Třeba na té předchozí desce hostoval Damian Marley. Tady se objevuje vlastně jenom Imeru Tafari a Tanzi ve verzi, nebo v songu New Version of Me. Jinak je to vlastně čistě o vokálech a textech Queen Afriky. Tohleto album je úplně čerstvá novinka. Vyšlo 14. srpna 2026, to znamená, jste první v českém éteru, kdo toho slyšíte teď a tady. A velký album release proběhne v Londýně v Jazz Café 25. srpna, tak kdybyste měli cestu kolem Londýna, tak můžu doporučit, protože Afrika je dlouholetou stálicí mezi jamajskýma rastamanama, která reprezentuje ženskou consciousness a taky ženskou sílu a integritu, protože právě Afrika se za celou svou tvorbu vlastně nemá problém vyjádřit jakoukoliv nespokojenost s tím, co se třeba děje v rámci systému nebo v rámci nejrůznějších situací, které se děly třeba na ostrově na Jamajce a vlastně velmi kritická k třeba k politickým událostem tam nebo k biznisu skupování země. To je takový velký téma teďka na Jamajce, že vlastně domorodí obyvatelé mají čím dál tím méně možností, kam jít na pobřeží k moři, protože ty dobrý lokality, nebo kam byste šli k moři, tak jsou stále více skupovaný zahraničníma investorama a vznikají tam hotelový komplexy a místní prostě mají smůlu, nemůžou se dostat na to, aby se šli vykoupat nebo strávit odpoledne u moře, a to je jedna z věcí, s kterýma se samozřejmě potýkají místní a moc se jim to nelíbí. A právě Queen Afrika byla už před lety vlastně jedna z prvních, kdo byla velmi kritická k tomu, co se děje třeba na západě ostrova Montego Bay, z kterého se vlastně stal takový hodně velký hotelový resort, trošku odtržený od toho zbytku Jamajky, od té reality Jamajky. Nicméně její nový album, to už je pár let od toho posledního, myslím, že minimálně třeba 5 let poté, jsem nadšenej, protože to album je pestrý, má zajímavý zvuk a jak už jsem říkal, spolupracoval na něm i Steven Raga Marley. A já vám dám ještě 2 ochutnávky. Ten předchozí song, ten byl o My High Grade, což myslím posluchači tohoto pořadu, anebo ti, kteří vědí, proč máme volačku 420, tak vědí, o čem byl ten song. Pro vás ostatní to můžeme nechat v náznacích. A já bych vám z té desky rád pustil ještě 2 věci. Jedna je na téma toho, co se děje ve světě, a ten song se jmenuje Change the World, proměnit svět, a potom vám dám ještě první single z této desky, který na tom albu najdete jako úplně poslední track, a který se jmenuje Lucerna nebo Lantern, v jamajském patuá psáno Lanton a Lantam, který přináší světlo i tam, kde je stín a kde je dobrý si na věci posvítit, abyste viděli, jak se věci opravdu mají. A právě Queen Afrika je dlouholetou, jak už jsem říkal před chvilkou, dlouholetou propagátorkou toho, aby se věci říkaly na rovinu. Tak pojďte si pustit ještě 2 ukázky z tohohle z Brusu novýho alba a pak budeme pokračovat v dalších tématech, protože jsou tady další zajímavé nahrávky, brand new, a je tady taky velmi zajímavý festival už příští víkend v Bratislavě, který určitě dobrý zmínit více do podrobností, a když vyjde čas, tak bych rád ještě zaspomínal jednoho velkého veterána jamajského ruce reggae a dubu. O tom za chvilku, posloucháte Color noční speciál Jam Music Reggae Session.

Tato věc mě hodně baví, Lantern z Lucerna. Ale Queen Africa z jejího z Brusu novýho alba jménem Breath of Life, který jsme si premiérově dali právě teďka, aspoň v ukázce. A po královně Africe z Jamajky si dáme teďka královnu Omegu z ostrovu Trinidad a Tobago. Ale vy správně slyšíte pánský hlas, protože to je nový single z alba jménem Gratitude, který poslední srpnový pátek vydává Gentleman z Kolína nad Rýnem. Zajímavý comeback týhletý legendy evropského reggae. Pár singlů už je venku a musím říct, že tenhle ten úplně brand new mě hodně baví a hostuje v něm právě Queen Omega. Takže Pull Up the Tune Straight from the Top. Další premiéra. Právě teď v éteru Color Music Radio. Big Up Yourself. Gentleman. Queen Omega.

Jo, gentlemen, nový album Gratitude vychází 28. srpna. A kolik, 4 roky od jeho poslední desky Mad World. A dáme ještě jeden z těch nových singlů, který už jsou venku, konkrétně.

0: Je
1: Gentleman a Rhythm v produkcii Dona Corleoneho. To je hviezdná spolupráce a ukázka z chystaného alba od Gentlemana jmenom Gratitude. Poslední pátek v květnu, v srpnu 28. A stejný den vyjde ještě jedna zajímavá reggae deska, Love and Energy se to bude jmenovat a jejím autorem je Kimani Marley. Toho 28. proč takhle někdo na konci srpna vydává desku? Jeden z důvodů může být to, že když se chcete přihlásit do Grammys, tak oni referují právě k deskám, které vyšly do tady tohle data do posledního dne měsíce srpna. To znamená, pokud se chcete ucházet o Grammy, který vyšly, který se budou dávat příští rok, tak právě musíte to stihnout do tady tohle data. Tak to může být jeden z důvodů. A nebo prostě, abyste měli co poslouchat na podzim a neměli debku z toho, že začíná školní rok. Kdo ví. Každopádně Kimani Marley vydává svý 8. studiový album po 10 letech. A na té desce najdete jednak songy, které už vyšly, All This Love, New Creature, anebo taky track Love and Energy, v kterém hostuje Aiba Mara, Lutan Faya. My jsme si některý z nich už hráli, takže teď jsou venku dva nový singly a aspoň jeden z nich bych určitě vám teď chtěl pustit. A jmenuje se A Little Bit s podtitulem I'm Okay. Kimani Marley, brand new, on je přezdívaný maestro, jako koštujte.

Tak a teď jsem zjistil pro mě velký objev, že ten stejný den, 28. srpna, vyjde taky nová deska Kabaka Pyramida, což mi trošku hodilo vidle teďka do dramaturgie, kterou jsem teďka chystal, protože jsem vám chtěl pustit od Kimaniho ještě song z Proto Jam jako pozvánku na Uprising, poslední srpnový víkend. Protože už tam kdysi vystoupil právě společně s Kimani Marlim, si tam tenhle ten song dali naživo, velký hit jménem Rasta Love. Starší kousek. Ale protože tam přijede s novým albem The Art of Acceptance. Takže se teďka odskočíme k Uprisingu a pak se ještě vrátíme k dalšímu novému chystanému albu od Kabaka Pyramida. Vy posloucháte noční živý vysílání session na Color Music Radio. A proč jsem začínal dneska trochu později než obvykle, tak přestože v premiéře je za 5 minut 12, tak si ještě aspoň tu půl hodinku dáme. Kvůli těm novinkám a taky kvůli vzpomínce na Yabby U. To byl Yabby U, dozvíte se za chvilku, ale teďka Pull Up The Tune. Kimani Marley a Protože a za chvilku pár slov o Uprisingu. Poslední srpnový víkend.

hit spolupráci Protože a Kimani Marley. A už tady otvírám vizuál k letošnímu uprisingu, což je samozřejmě velká událost v Bratislavě už hodně let. Letošní program je opět velmi pestrý. Mezi headlinery najdete kubánský Orishas, Gogol Bordello, Masta Ace, za drum and bass Andyho C, ale pro dnešní session bych hlavně chtěl mluvit o těch reggae interpretech a headlinerem bude Protože a jeho kapela Indignation a potom taky francouzský Dub Inc. A v neposlední řadě pro mě velký headliner letošního ročníku je africká legenda z pobřeží slonoviny Tiken Jafakoli. A právě od něho si dáváme teďka je věc, která se jmenuje Ue Sketuva. Takže aspoň trochu frankofonního reggae právě teďka v podání Tiken Jafakoli a potom ještě Dub Inc. A pozvánka na 28. a 29. srpna do Bratislavy.

kapela z francouzského Saint-Étienne, Dub Inc., nebo taky Dub Incorporation. Vystoupí na Uprisingu v Bratislavě a to bude nádherný, řadě doporučuji, stejně tak jako koncert Tiken Jaffa Coli. Co se týká reggae men, tak v řadě doporučuji taky Hempressativu, která tam bude se svojí kapelou. Na jaře byla v Praze s Paolo Baldinim jako Sound System Show a s kapelou bude právě na Uprisingu, tak obojí rozhodně stojí za to, protože Hempress patří mezi přední jamajský DJky v tom jamajském slova smyslu mikrofonu. Tak okoštujte něco z jeho nového alba, který vzniklo právě ve spolupráci s italským Paolo Baldinim.

Big Up Happiness Sativa. To je jeden z velkých důvodů, proč zvažuju, že se do Bratislavy příští víkend vyrazím vlakem. Z těch dalších jmen Generation, Scaramucci z Manu Digital, bude tam Kongonaty, bude tam Aphrodite, budou tam Little Sound, budou tam Omega Nebula, Vibronix, Reggae Roast s Horsemanem na mikrofonu a ze slovenských třeba Medial Banana, AMO, Vec, Gleb, Strapo a Bitman, Mojareč, Karlo, Fobia, Kid, Leilofaj, mnoho dalších. Tak tip pro vás, Uprising 28. a 29. srpna. A vězte, že teď o následujícím víkendu, o jeden víkend dříve, to znamená, že teď už za pár proběhne znovu obnovený hip-hop camp, který se přestěhoval z Hradce Králové do Plzně a po x letech se vrací do hry. Mám moc hezký program, bude tam Alchemist, který před pár dny vypustil nový single s Erikou Badu.

hiphopcamp.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. A teď už teda to slíbený třetí album, který vyjde 28. srpna, Kabaka Pyramid. Můj hodně oblíbený jamajský DJ, lomeno rapper, lomeno sing J, lomeno zpěvák Breda Famana Damada. A po 4 letech od Kontraband, desky, za kterou dostal Grammy, vydává novinku právě 28. srpna. Znova na labelu Ghetto Youth International, to znamená, že v tom má prsty Damian Marley. A venku jsou zatím 2 singly, From Where Day a Rotation, který produkoval Fat Babs. Takže tune in, tune in, tune in, Big Up Kabaka.

Accurate, very, very nice. Acaba kapiera majte dva nový singly From Where They Are Rotation, ochutnávky z nový desky, která spatří světlo světa už za dva týdny, 28. srpna, společně s novým albem Kimani Marleyho anebo Gentlemana. Všichni tři se soustředí právě na tenhle poslední pátek srpnu, kdy zároveň v Bratislavě bude probíhat Uprising Reggae Festival. Tak tolik, co se týká nových věcí, nových alb. Mám tady pro vás ještě jednu novou událost, kterou bych určitě rád teď zahrál a zmínil, a to je sice Sean Paul, který vypustil minulej týden, nebo tenhle týden, prostě před pár dny, vypustil novej song ve spolupráci s King Jammy, což je dost zajímavá kombinace, protože King Jammies jsou legendy jamajského Foundation Dancehallu, a právě tohle ten label přišel v roce 1985 s prvním digitálním rhythmem, který vytvořili na klávesky Casio, a ten rhythm dostal název Slang Tank a odstartoval revoluci v jamajské muzice, která do té doby byla vlastně hraná živýma nástrojema, a najednou tady přišel takovýhle programový rhythm, který zbořil dancehall tedy v tom kleši, v kterým Jammies to pustili, a zároveň rhythm, který obsahuje mnoho slavných verzí od Johnnyho Osborna, Wayna Smitha, Nicodemuse, Supercata, Ninjamana, Shabarangse, Buju Bantona, mnoha dalších. Prostě verzí na Slang Tangdu jsou stovky, dost pravděpodobně i tisíce. A ten rhythm měl premiéru v roce 1985, to znamená, letos je to 41 let od první verze Slang Tangu. Dobrá příležitost si ho připomenout, ale nebudeme si hrát ty klasiky, zahrajeme si úplně novou věc, a proto jsem zmiňoval jméno Seana Paula a spolupráci King Jammies a Sean Paul, protože Sean Paul nahrál na tenhle klasický rhythm velmi chytlavou věc, a jsem rád, že vedle té popový mainstreamový tvorby nezapomíná na svoje originální jamajské kořeny. Takže nejprve vám dám ochutnávku, jakže zní ta instrumentálka, pro ty, kdo nevíte.

Takže Original Slang Tank v takomhle chytlavém podání. Tohle byl pozdrav od Johnnyho Zborna, který na tomhle rytmu má slavnou věc jménem Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye Number One, což si mimochodem potom později vypůjčili Arrested Development pro svůj hit People Every Day. A my si teďka dáme konečně tu verzi s Seanem Paulem, která se jmenuje Stand On Business. Premiérově na Koloru, právě teď a

Jo, hezky, pěkně, co? Novej Sean Paul na rytmu od King Jamis. A tady další novinka Christopher Ellis v produkci Damina Marleyho. A ještě se na tom podílel Shaya Kur, což je baskytarista Marleyho kapely. A zároveň syn legendárního zakladatele kapely Third World. Nový song, který se jmenuje My Sound, který má i videoklip, vyšel teďka v průběhu léta, takže pull up. Blížíme se do finále dnešního Jam Music Reggae Session. Live and direct.

Christopher Ellis, syn legendárního Altona Ellise a jeho nový single jmenem My Sound, který produkoval Damian Marley. A když už zmíníme Damiana, tak si od něho dáme teď z Brusu novej kousek Hostovačku na novém albu jamajskýho Masiky. Sáno Masicka. Přezdívám mu, jsem tam Mastička, ale on vyrostl neuvěřitelným způsobem. Jedna z velkých hvězd současného jamajského reggae dancehallu a vydal teď před pár dny z Brusu nový album jménem Forever Rain. A hned úvodní song je právě s Damianem a jmenuje se One Psalm, neboli jeden žalm, nebo první žalm. A my se ho dáme premiérově právě teď na Kloru a ještě dvě ochutnávky z této nový desky.

0: dir.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.